0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina na prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Dance Radio.

Dave on Air. Dance Radio. Bavíte trendovýzová muzika. Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená trendovýzová show Rave on Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on Air. Od 6 večer na Dance Radio.

0: 89 a 102,9 FM. Dance Radio.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

tři nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera.

0: Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio.

89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance. This world of isolation.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussels News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

tři nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejzdrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chris

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Rádio Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Your Fantasy v Eteru Dance Rádia, minutu po 13. hodince, tak pomalu mrknem, co nás čeká po 13. Tak rozhodně to bude novinka Wherever I Go. A net fab už za moment, taky proběhne Chris Avantgarde a Concrete Professional. Tenhle kousek nám odstartuje celý dnešní odpolední vysílání. Tady nedělní part break, jsem Terka a přeju super poslech všem, ať děláte cokoliv. Je 13.02.

0: Na Renzradu dohrává Tom Starého Night Train. 18 minutek po 13. hodince. Odstartovali jsme odpolední vysílání. Máme tady nedělní part break. Já doufám, že si užíváte dnešní den, ať už je to kdykoliv, s kýmkoliv. Důležitý je, že to je s náma, že to je se mnou. Klidně nás označte, ať už to bude na Facebooku nebo na Instagramu, když nás označíte ve stories při nasdílem na Instagram Dance Radio. Pokud nás tam nesledujete, doufám, že dáte follow. K tomu samozřejmě nebude chybět spousta informací. Podíváme se na hudební svět, protože tam nám něco upekl opět Martin Garrix společně s YouTube. No a taky David Guetta získá obrovské ocenění. Co to bude, to se dozvíte za chvilku. Mrknem taky, kde se co stalo vtipného, zajímavého ve světě. No a pokud máte vy nějaký zajímavý příběh z víkendu, tak klidně se pochlupte, já se ráda pobavím. Klidně mi to taky napište na Instagramu, tam jsem nejvíc aktivní. A teď už muzika. Proběhnou Nathan Dave, novinka Wherever I Go, anebo Armin van Helden I Want Your Soul. Za momentík si to dáme na vlně 89 102,9 FM.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Window kit.

Glochenbach a Lost v Etheru Dance Rádia na 89,9 FM, 5 minutek po půl druhý. David Guetta dostane ocenění. Byl vyhlášen jedním z umělců, kteří získají svoje ocenění od Hollywoodu na hollywoodském chodníku slávy v roce 2027. Kdy se to přesně stane, kdy bude slavnostní ceremonie, to se zatím neví, ale bude vlastně uveden spolu se zbytkem třídy 2027, což jsou významný jména z filmu, televize, z hudby právě na chodníku slávy. My vás ovšem budeme informovat, Davidovi samozřejmě gratulujem a mezi vás posílám další muziku. Proběhnou Alex Mills, BT, James Hype anebo Funkin' Matt a Joy. Za momentík si to dáme na vlně Dance Rádia.

Funky Meta Joy v Eteru Dance Rádia ve 47 minut po 13. hodince. Jsem to tak nějak trošku obrátila, to nevadí, chápete? Samozřejmě teď se podíváme, kdo dneska slaví svátek. To, abyste na někoho nezapomněli, tak dneska slaví svátek Roman. Tohle jméno má v České republice 67 754 nositelů, jejichž průměrný věk je 41 let. Je to jméno latinského původu. Znám spoustu Romanů, takže doufám, že nás aspoň polovina posluchačů poslouchá, co se jmenuje Roman, takže všechno nejlepší, kluci. Jinak dneska je den milovníků knih, den mléčné rýže a den melounů. Sakra, teď jsem třeba slzu, dala bych si nějaký meloun. Jinak ze zvířátek slaví akar a z kočiček je to frigo. Tak doufám, že máte všichni skvělý den, ať už něco slavíte, neslavíte. Já vám doufám, vykouzlím ještě větší úsměv na tváři, a to další muzikou. Proběhnou Disclosure, First State a nebo třeba Another a 54 Ultra. Talk to you. Za moment si to dáme na 89 102,9 FM.

The Immortals a Mortal Kombat v Eteru Dance Rádia chvilku po 14. hodince. Tak protože je tady 14. tak další hodinka party breaku nedělního před náma. Pode mnou taky další muzika, je to novinka Clean Bandit a tohle výborná věc. Proběhne taky Drown Moon a Shelter. Tenhle kousek nám už za chviličku odstartuje druhou hoďku dnešního nedělního party breaku, tak držte vlnou, jsme Dance Radio a s váma taky Terka za mikrofonem. Je 14.02. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Laura van Dam a Neon Soul v Eteru Dance Rádia. Možná bychom se jí mohli zeptat, v kolika začala s DJingem. Každopádně, co se mládí naučíš, a samozřejmě DJský nováčci by se měli vychovávat už od menšího věku. Přesně to se stalo v Utahu, kde se děti staly nejmladším back-to-back duem zapsaným v Guinnessovce. Jde o to, že vlastně tam je spousta lidí,

Fisher a Rain v éteru Dance Rádia na 89.102,9 FM. Martin Garrix a U2 vydali společně single, makalo se na něm 2 roky, jmenuje se Fireflies a kdo jste si šel, doufám, že se líbilo, kdo jste neslyšel, doporučuju. Jinak Martin uvedl tuhle věc během svého setu na Tomorrowlandu a jinak není to poprvé, co spolupracujou. On jim vlastně pomohl s novým trackem, který je na jejich nejnovějším albu. Ta skladba se jmenuje Scars, album se jmenuje Easter Lily. Jinak dřív spolupracoval třeba s Bonem právě z U2 a vydali skladbu, která byla oficiální k mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2019. Takže jo, dej jim to společně, doufáme, že mezi nás vypustí ještě něco dalšího. Tak teď už ale další muzika. Čeká nás Oliver Heldens, Marshmallow, Disciples anebo Boys Noise a Trip už za moment na Dance Radio.

Za náma další výborná muzika, Voice Noise, Scream a Trip. Máme 10 minutek před 15 hodinkou. Já jsem zabrousila mezi takový ty vtipný záležitosti a takový jako kuriozity. V Číně, prosím vás, představili limitovanou edici sušenek s příchutí smaženého kuřete. Jedná se o sušenky, které známe, začínají na O. A taky je varianta smažený popcorn. Tak zajímá mě, jestli byste to ochutnali, případně jestli jste byl někdo v Číně v blízké době a ochutnal jste to, jak to vlastně chutná. Zajímá mě taky, co máte nejradši a jaký zvláštní příchutě čehokoliv, co známe, jste ochutnali někdy v zahraničí, protože víme, že v České republice ne všechno máme, co mají v zahraničí. Tak klidně pojďte do mě, prozraďte mi, kde jste si na čem pochutnali a já pochutnat budem taky další muziku. Do Oušek, David Nováček, Paul Oakenfold a nebo možná Rehab, ten by se taky mohl vejít aspoň kousek. Teď už další muzika, Féteru Dance Rádia na 89 102,9 FM.

Rehab a kousek Ghost Town, jinak Rehab má taky svoji rádio show u nás v Féteru Dance Rádia. Každou sobotu od 20 hodin to můžete poslouchat. Teď už ale představuju muziku pro další hodinku, kde nás čeká... Novej Kygo, Take Me Back. Celou hodinku odstartujou Alesso a Pendulum Fate. Ladíte poslední hodinku dnešního nedělního party breaku. S váma přát ještě Tereza Ročeňová na vlně 89 FM. Je 15.01. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Thomas Newson a Bad Girls v Éteru Dance Rádia ve čtvrt na čtyři na 89.129 FM. Máme léto, venku krásné teploty, pokud je vedro, samozřejmě měli bychom dodržovat pitný režim. Pokud vám nechutná samotná voda, mám pár tipů, co do skleničky, tak určitě schladí pořádně neslazený ledový čaj. Můžete si ho vytvořit z ovocných nebo bylinkových čajů. Džusový střik, nejde o to, že si vlastně koupíte džus v supermarketu, ale uděláte si nejlíp teda, když vymačkáte šťávu třeba ze zralých pomerančů, a nebo ochucená voda, můžete sem dát jahody, citron, máta, zázvor, citron, to už jsem říkala. Každopádně úplně jsem si představila, jak si to dávám s ledem, víte, úplně na zahradě, opaluju se u toho, krásný. Dejte vidět, jak moc dodržujete pitný režim a jestli byste na to měli zamakat, případně co si rádi dáte. Teď už další muzika, ta chutná úplně všem. Proběhnou Lucas and Steve, Kygo, Kiasmos a nebo Timmy Trumpet, All My Life. Na Dance Rádiu za moment.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do

0: Tim je Trumpet, Féteru Dance Rádia Kousek s názvem All My Life. Máme 3 minutky po půl čtvrtý. Zajímá mě, jak nás posloucháte, kde nás posloucháte. Rozhodně nás označujte. A pokud nás chcete mít třeba i na cestách, tak doufám, že všichni máte v telefonu naši aplikaci. Kdo ne, tak víc info právě teď.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Len Bryson and Blake a Insane v Eteru Dance Radio, 13 minut před 16. hodinkou. Než se rozloučím, Luigi Di Mare, David Guetta a Fastboy, k tomu samozřejmě pozvánka na večerní vysílání Dance Radio, protože od 18 hodin vás čeká náš Chris Sadler, takže pokud nemáte po víkendu dost, chtěli byste si ještě pořád užít pořádnej mejdan, tak rozhodně laďte Chrise Sadlera od 18 hodin a jeho Climax. Já se loučím, mějte se krásně, úžasně, protože přes prázdniny v úterý showtime není, tak se budu těšit za týden v sobotu v pořadu Party Break opět. Tak se mějte, páčko!

0: Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

káčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

Live on air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum and bassová show Rave on air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Je to tak, nejco jinak, já jsem Chris Sadler. Vítám vás u další dílu Climaxu tady na Dance Radio. To znamená, jako vždycky, 3 hodiny kvalitní klubové hudby pro vaši uši a duši. A dneska je to obzvlášť kvalitní. Mám pro vás takový bonbonek. Celý dnešní pořad bude točit kolem historie taneční scény v Anglii. Respektive kolem 3 DJs, který celý ta scéna umě v Anglii rozjeli tenkrát kdysi dávno na konce 80. let. To jsou Paul Oakenfold, Danny Rampling a Nicky Holloway. Tak tyhle ty 3 lidi kdysi v roce 1987 si udělali dovču na Ibizi, viděli tam, jak fungují ty místní kluby a jak se začínají v těch klubech poslouchat elektronickou muziku, takže hned při návratu domů začali provozovat parties a kluby v Anglii ve podobným stylu. První dnešní pán na holení je právě Paul Oakenfold. Je to člověk, který potom se vrátil z Ibizy, začal klub, který se jmenuje Future v Londýně. Od té doby už má za sebou remixy pro lidi, jako jsou třeba U2, Moby, Madonna, Britney Spears, Massive Attack, The Cure, New Order, Rolling Stones, Michael Jackson. Je to fakt hodně velký a dlouhý seznam. Taky stojí za labelem Perfecto Records, takže do 7 tady na Dance Radio, na naše speciální legendární edice Climaxu. Do 7 tady bude DJ Paul

Posloucháte speciální díl Climaxu tady na Dance Radio, speciální v tom smyslu, že celý to točí kolem DJs, kteří založili taneční scénu v Anglii. A první pán, který právě teď posloucháme, první jeden z těch pár lidí, kteří založili tu scénu tam u mě, je DJ

posloucháte díl z Climaxu, který soustředí na legendy anglické taneční scény. První z nich právě teď posloucháme a ten je Paul Oakenfold.

dnes mám speciální díl Climaxu, který se soustředí na DJs, který by, dále by se říct, založili taneční scéně v Anglii. A ty jsou Paul Oakenfold, Danny Rampling a Nicky Holloway. Teď jsme poslouchali set od Paula Oakenfolda. Teď se dáme malinkatý, ale malinkatý break a pokračujeme dál s Danny Ramplingem.

Dneska koukáme na tři DJs, kteří byli zodpovědní za rozjezd taneční scény v Anglii. To se celý stalo v roce 1987, když spolu letěli na rovču na Ibizu.

Music rozhodli při návratu do Londýna, že budou se snažit rozjet podobné kluby i tam. Už jsme slyšeli Paul Oakenfold, druhý člen té výpravy byl Danny Rampling. Ten při návratu do Londýna rozjel vlastní klub Shum. Následně začal hrát i na Radio Kiss, který byl tenkrát dost známý a respektovaný rádio v Anglii, a následně na BBC Radio 1, kde měl jeden z nejdéle trvající rádiových pořad vůbec na britském éteru. Takže teď do 8 na Climaxu tady na Dance Radio.

naše dnešní edice Climaxu, který soustředí na legendy taneční muziky Britské ostrovy. Právě teď posloucháte DJ Danny Rampage.

Dnes koukáme na DJské legendy, které rozdělili taneční scénu u mě v Anglii kdysi dávno. První hodinu jsme měli Paul Oakenfold, druhá hodina, který je pomalu, ale ještě končí, měl na starosti Danny Rampling. Už za chviličku začneme třetí hodina a třetí člen výpravy kdysi dávno na konce 80. let na Ibizu, který ten sound přines zpátky do těch britských ostrovů, a ten je Nicky Holloway.

Taneční scéna Umě v Anglii zašel rozjet na konce 80. letech, ale třetí člen našeho dnešního speciálního pořadu zašel hrát jako DJ už v roce 1980. Následně v roce 1984 zašel organizovat vlastní noci pod jménem Special Brunch spolu s Petem Tongem. V roce 1987 spolu s Paulem Oakenfoldem a Danim Ramplingem letěli na dovču na Ibizu. Tam viděli místní klub Amnézie a místní DJ Alfredo, který začal tam hrát muziku, který dosud neznali, house music. A to byl právě impuls, když Holloway se vrátil do Londýna rozjet vlastní acid house kluby nebo noci v Londýně pod názvem Trip. Následně změnil jméno na Syn. Už v roce 1990 měl nějaký klub, který se jmenoval Milk Bar v Londýně. A následně v 92 nějaký Milk Bar noci dělal zpátky na Ibizu. Od té doby je trochu klidnější, částečně kvůli tomu, že zjistil, že má rakovinu prostaty, kvůli kterého jezdí dokonce do Prahy na proteinovou sendru. A doufám, že Nicky se má relativně dobře a je relativně zdravý. Každopádně do 9 tady na Dance Radio máme třetí člen výpravy nebo třetí osoba, která je zodpovědná za rozjezd celé taneční scény v Anglii, a ten je Nicky Holloway. Enjoy.

Posloucháte speciální díl Climaxu, který kouká, soustředí na DJs, který rozdělí taneční scénu Umě v Anglii. A třetí dnešní DJ, který za všechno může, je právě ten, který posloucháme, a ten je DJ Nicky Holloway.

na frekvenci Dance Rádie, to je 89 a nebo 102.9 FM. Právě teď posloucháte Climax a DJská britská DJská legenda Nikki Holloway.

Už pomalu, ale jistě končí náš speciální díl Climaxu a s tím tří DJs, kteří stáli za zrodu taneční scény v Anglii. Byl to a doufám, že pro vás to bylo stejně tak zajímavý, jako to bylo pro mě dát to všechno dokupy a poslouchat se tyhle ty ikony taneční, britské taneční scény hrajou nebo hráli. Každopádně, já bych doporučil, abyste zůstali naladěni na 89 a na 102.9 nadále, protože dnes večer ještě uslyšíte Mambo Ibiza, aby jsme vrátili k tomu Ibizu, z kterého vzali tyhle tři DJs svoji inspirace. Hned potom je Paul Oakenfold, který jsme uslyšeli i během dnešního pořadu, a na konce večera ještě Christian Varela. Jestli chcete vědět, kde já budu hrát nebo slyšet nějakou muziku ode mě, tak všechno najdete na chrissadla.com. Já jsem Chris Sadla a já moc díky, že jste poslouchali. Čau.

peace. My family. The love. The energy.